čakají komunisti s Dalaj Lámou. Prázdno, vákum, koberce třepí se nitky, i ten oslík

joli garçon, platno sa vidúva starostiami. Praská vývojí. Pradávnych bleskov.

horičky, horičky, horí. Neuletím vašim stromom. Horičky, horičky, horí. Neutečím vašim potokom.